0: Arndís Björk Ásgeirsdóttir hafði umsjón með tónleikum Kammermúsíkklúbbsins í Hörpu.
1: Bak, skabung, skabung, skabung, skabung, skabung, skabung.